0: Začína sa prvá bitka o Atlantik.
1: Marec 1917. V Atlantiku boli potopené 3 americké lode. Táto udalosť umožnila americkému prezidentovi Wilsonovi jednať.
2: Už nemohol ďalej zostať pacifistom. Francúzsko bolo pre neho kolískou deklarácie práv človeka. Ak bolo ohrozené Francúzsko, potom i demokracia.
1: Pomôcť Francúzsku a Británii si neprial len kvôli zásadám. Obe krajiny dlžili USA 2 milióny dolárov. Keby Nemecko zvíťazilo, tento dlh by nikdy nebol splatený.
2: 6. apríla 1917. USA vstupuje do vojny proti Nemecku. Konflikt prerastá v skutočnú svetovú vojnu.
0: Medzitým Francúzsko. Vojenské tribunály súdia 3,5 tisíca vzbúrencov.
2: Na jar 1917 zabavuje vojenská cenzúra list, v ktorom francúzsky vojak píše:
3: Keby ženy vedeli, aké je to strašné, spoločne by povstali, aby vojnu ukončili. Volali by: chceme svojich mužov späť. Protestujem ako ostatní. Som už z tej vojny príliš vyčerpaný. Moja drahá, milá žena, zmiluj sa nad mojou slabosťou. Odpusť mi, ale už mám tej vojny dosť.
0: Žiaden list neostane neotvorený.
4: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše:
5: Hej, pada, pada, rosička.
4: Vroucne milovaný manželi, zdeluj ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluj. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluvil mne a říkal, že se nevrátíš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty jsi ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alojz Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

0: Jajde poja Maripu.
1: Tak sme tam prišli, no tak nás vedli, že jo, sa bupalama. A pamatujú si ako dneska, že to byli lágry takové. Takovej nízkej barák a prodlouhej. Prodlouhej. No a pamatujú sa ešte, že byli ty ako palandy, ty postele. A to sme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To sme byli jeden za druhou, tak když sme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s dětskama na druhé straně. Že my jsme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel. No a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý. Hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co toho to tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli zkouvat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala čtvrtku chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty čtvrtky každému 8 krají, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinky bylo a břížaty, jak nesli nahnuj ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry, nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst. Vem tu šálku a jdi. Hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No, tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, ten Roman, on mě praštil tady. A já spadla, vím, že to byly píchavé dráty. Že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na posteli.

0: Začína sa prvá bitka o Atlantik.
1: Marec 1917. V Atlantiku boli potopené 3 americké lode. Táto udalosť umožnila americkému prezidentovi Wilsonovi jednať.
2: Už nemohol ďalej zostať pacifistom. Francúzsko bolo pre neho kolisko deklarácie práv človeka. Ak bolo ohrozené Francúzsko, potom i demokracia.
1: Pomôcť Francúzsku a Británii si neprial len kvôli zásadám. Obe krajiny dlžili USA 2 milióny dolárov. Keby Nemecko zvíťazilo, tento dlh by nikdy nebol splatený.
2: 6. apríla 1917. USA vstupuje do vojny proti Nemecku. Konflikt prerastá v skutočnú svetovú vojnu.
0: Medzi tým Francúzsko. Vojenské tribunály súdia 3,5 tisíca vzbúrencov.
2: Na jar 1917 zabavuje vojenská cenzúra list, v ktorom francúzsky vojak píše:
3: Keby ženy vedeli, aké je to strašné, spoločne by povstali, aby vojnu ukončili. Volali by: chceme svojich mužov späť. Protestujem ako ostatní. Som už z tej vojny príliš vyčerpaný. Moja drahá, milá žena, zmiluj sa nad mojou slabosťou. Odpusť mi, ale už mám tej vojny dosť.
0: Žiaden list neostane neotvorený.
4: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše:
5: Hej, pada, rosička.
4: Rúcne milovaný manželi, zdeluj ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluj. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluvil mne. A říkal, že se nevrátíš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty seš ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alojz Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

Tak sme tam prišli, no tak nás vedli, že jo, sa Bopalama. A pamatujú si ako dneska, že to byli lágry takové. Takovej nízkej barák a prodlouhej. Prodlouhej. No a pamatuju se ještě, že byly ty jako palandy, ty postele, a to jsme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To jsme byli jeden za druhou, tak když jsme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s dětskama na druhé straně, že my jsme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel, no a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý, hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy, a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co toho to tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli zkouvat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala 1/4 chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty 1/4 každému 8 krají, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinký bylo a břížaty, jak nesli nahnuj ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry, nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst, vem tu šálku a jdi, hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, ta Roma, on mě praštil tady a já spadla, vím, že to byly píchavé dráty, že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na posteli.

0: Julius Bartoš,
1: Jozef Bihári,
0: Ondrej Čajka,
1: Jan Gorol,
0: Alžbeta Grunzová,
1: Gustav Herák,
0: Pavlína Hrešková,
1: Ondrej Kakara,
0: Jozef Koťo Dudy,
1: Ernest Kačko,
0: Sebastian Malík,
1: Štefan Malík,
0: Jozef Olách,
1: Albín Pihík,
0: Rudolf Pihík,
1: Rudolf Rác,
0: Margita Rácová,
1: Jozef Surmaj
0: a ďalších 8 neznámych, ktorých sa nepodarilo identifikovať. To je menoslov zavraždených Rómov a Rómiek z Dubnického údolia. To sú mená, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť, pretože za každým je jeden zmárnený ľudský život. Ako si nakoniec vojny, oslobodenie tábora a cestu domov spomína Marie Kormanová.
2: Přijeli Rusáci, to vím. Ne, oni tříleli, padali ako ty miny, i te padali z letadla. Tak my sme sa skovávali, pretože sme sa báli, že nás tam oddela. A to byli Rusáci, přijeli na koni. Na koni Rusáci, ešte nám házeli bombóny. Tak sme vzali ty bombóny, jo. A rozdevřeli lágry, všecko. A ako, aby sme šli domů. No tak my sme šli domů 4 měsíce. Protože bylo všecko bombardované, a to nejelo vlaky, nic. No a tatínek šel do ty kuchyně, ho vzal jeden a nadal mu 5 buchníků chleba. Jak jsme se vraceli, jak jsme museli líbat zem všecky a modlit se, že takhle pán Bíček dal, že nás propustili, že nás prodal, ale 4 měsíce, loudejte se po lese. No tak táta dělal takovou jako kolibu. No a v tom jsme vždycky přespívali. No a takhle furt jsme šli, furt pěšky, furt. To našlo tolik Rómů, naši věznice celý. To bylo halda Rómů. Drželi jsme se vedle sebe, aby se táta se bál, aby se nestratili nebo to. No tak přišli jsme domů, byty rozbitý, všecko kam. Děda měl, no nikdo neměl, všecko rozbitý. No, tak takhle svoje sme skúsili. Jak ty psi.
0: Dubnické údolie, dejiska

Zvonček. Tu zvoní zabudnutý zvonček. Fialovo, nie však dosť hlasno. Zabudnutá civilizácia, jeseň, jablčko. Tu zvoní zvonček. Nič nepočuť? To nie je možné. Už to vyvetralo? Tu zvonil, naozaj zvonil zvonček. Fialovo.